popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stres.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový

0: srovnávač životního pojištění.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: FIFA World Cup Meal.
1: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
3: To je doprava.
5: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
13: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
18: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

Yo. Listen, shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Man. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně.

0: děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
2: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
9: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
14: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravát.
19: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
22: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
23: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
24: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
25: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

done.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
6: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
13: Hosti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Ah.

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: I love you! Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Pěkný kolo, to bych brala.
6: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
7: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
5: A fakt, že jo?
6: A ty jsi?
7: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
8: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Kuus FIFA World Cup Meal.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.

0: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Dobré, jedno giga kombo s ranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: Tak, co je s tím grillem?
9: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
8: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
9: A fakt, že jo?
10: Kdo to byl?
11: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
12: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
14: Testujem.
15: To je dopravát.
17: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
18: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000

0: od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
2: Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
3: Pusti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Pěkný kolo, to bych brala.
6: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
7: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
5: A fakt, že jo?
6: A ty jsi?
7: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
10: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
13: Tati!
12: Neomezený tarify.
14: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: us FIFA World Cup Meal.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Ah.

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?

0: jako bo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
6: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: všecko, tak všechno mám.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
6: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
12: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
13: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
15: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. M-Bank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
21: Let's go to the store then.
20: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
22: She has them!
23: Way to get the whole card in.
24: Welcome.
25: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
26: Prosím.
27: Wow, co se to děje?
28: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
29: Hej!
0: Máte chuť na ledový hit?
1: Ice, ice, baby.
0: V Kauflandu ho hned můžete mít.
1: Ice, ice, baby.
0: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
2: Tatart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
3: Pustí.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
25: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
22: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
13: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří.

0: cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
5: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
7: Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
8: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
9: Pustí.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
14: Dzień dobry. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
15: Ano, já jsem chatář český. Tak.
14: Vaše chatářstvo chata česká?
15: To je to česká chata.
14: A chleba je z Polsky?
15: Ne, tak ten chleba je český.
14: A okurky z Ungária?
15: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky. To.
14: Všechno český?
15: Ano, je to tady všechno český. To.
14: Všechno český?
15: No, všechno český a dobrý. Mm-hmm.
14: Tak dobrý den. Den dobrý.
6: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.
4: I

0: baby.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panna Cotta nyní v novém designu.

0: vám všem dělá.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
1: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
1: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Banka.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je doprava.
4: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
8: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
9: ASKO Nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Timková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
15: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Dej do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na Očku.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák jeden kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
4: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
5: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
6: ASKO Nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujeme. To je dopravát.
5: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno.

0: maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si la.

0: vítězství přinese vám, třeba se stylovým platebním prstenem, jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
8: Pusti.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
19: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
20: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Partners banka.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Datart nákupy. Objevte prémiový obraz monitoru MSI se slevou 25%.
6: Pustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.

0: Očko tě zve do kina.
1: No one can stand between me and home. Now you let the gods.
2: Keep us straight!
0: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi tu chybíš.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba výkonný partybox, přenosný bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka JBL. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
7: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
11: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak,

0: viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
1: She has them!
0: Trying to get the whole card in.
2: Welcome.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Chcel broskev. Jsi pro ní skor, co je sklípku?
7: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
6: Tak tě tam skočíme.
7: Fakt jo.
6: Já to prosvištím.
7: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. No. Kamarád, charakter.
8: Tak jdem. Super, prosvištěl.
7: Cože?
8: Neprosvištěl.
7: Já ti nerozumím.
8: Je co to neprosvištěl?
7: Že jsi to neprosvištěl?
8: No, neprosvištěl.
7: No to nevadí. Aspoň máme melo.
9: Léto s Penny, hezky česky.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
11: O co jde?
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde. Prosím.
13: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišel rád s kamením.
8: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
12: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
13: Dobrej, 1 giga kombo s ranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
18: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
6: ASKO Nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrada.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: A bych do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

se točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvě schovám si na památku a stejně...

0: when I bet them just.
1: I warned you about the banging of the furnace, but you wouldn't listen. The party done. Get the hell out of my house. Out, out now.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
3: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
6: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
7: Asko Nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
14: Pustí.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
19: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
20: Yes!
19: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
21: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
23: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
24: Oh.
23: Oh.
24: Oh, moment.
23: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
25: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
26: Omoda.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
1: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A pak, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšel.
10: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

za nejpapír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: sont les vampires.
1: What?

0: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
9: ASKO Nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
13: Pustí.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám, mBank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
17: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
18: Yes!
17: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
19: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
11: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
11: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bakárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
7: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nájkový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
17: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu. Asko
1: Nábytek. Žijeme to s vámi. Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
8: V akci Božkov tradiční.
9: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravář.
15: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
18: Yes!
17: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
19: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Moment.
2: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu s kámoši.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Tak, co je s tím grillem?
8: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
7: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
8: A pak, že jo?
9: Kdo to byl?
10: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je

0: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dang,
0: Monika Timková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.

0: my thing. What they do, boy? Y'all good?
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
6: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
7: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Většina mých pacientů touží po

0: dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou života. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.

0: Partners banka.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
5: To je dopravář.
6: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
12: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
15: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
17: ASKO Nábytek.
18: Žijeme to s vámi.
19: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
2: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

flight turn.

Vou que vamos, delícia.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
7: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
17: Asko Nábytek.
18: Žijeme to s vámi.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
20: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
19: Na tisíce produktů.
20: A máma se vždycky ráda odváže.
19: Bože. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
21: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
19: Užívej si víc za méně. Allegro.
22: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: stránka.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
7: Hustí.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Monikuba Gárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymkova,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Abych do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co?
1: Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Se nerozbalíš?
11: No, to já se schovám, to je škoda. K sumu od tebe, když tak ne.
10: No to ani náhodou.

0: slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dzień dobry. Ja František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
2: Ano, já jsem chatář český.
1: Vaše chatářstvo chata česká?
2: To je to česká chata.
1: A chleba je z Polsky?
2: Ne, tak ten chleba je český.
1: A okurky z Ungária?
2: Ne, to nejsou ungarský, to jsou české.

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty a vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu běhá.

Emečku je pomalu v pubertě. To trvalo chviličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se bez mě obejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o díči. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda. A strašně ho mrzí, že jste se neznali. A někdy zas brečí, že nahoře spěchali. A teď z toho zbyly nádherný vzpomínky a ty naše večery a francouzský filmy a dům, co si postavil. Jsme tu tak šťastní. A i když ty momenty pomalu zhasly a furt budu zalejvat ty tvoje palmy, abys tu zůstal s náma už navždy.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo Bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
8: She has them!
9: Way to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
13: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
14: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
15: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
16: V Číně? Asi loupežní.
15: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
17: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
18: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaný.

0: Plusů. Palete Deluxe. Radost z barev.
1: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
2: A zachutná to.
1: Fermáto. Chutná to.
3: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
9: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
14: Disk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun, sleva 65%. Disk Scandinavian Sleeping and Living.
15: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymkova,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: A běž do ní svoji navíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
27: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
28: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
7: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
19: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
20: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
21: Dobrý por.

0: apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy. Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky, až po sadnotním přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Nech do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: suspects have left the building. I repeat, they have left the building.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panacotta nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přičel rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
18: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
19: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
20: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
21: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
20: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
21: Jo,

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
2: ASKO Nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
7: Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
8: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme se

0: pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: I love you! Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo. Umění dělat život ovocnější.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Zvedni to a vytřič to.
10: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
13: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
16: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
17: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
20: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
22: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
23: Asko Nábytek.
24: Žijeme to s vámi.
0: Vypadáš skvěle, ty tam máš filtr?
1: Žádný filtr, jen věda. Oslo Skin Lab, kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Pořádně se vyspat. To se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
1: Welcome.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Se nerozbalíš?
2: No, já se schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
1: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Tak dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
15: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
16: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
17: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
16: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
17: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
18: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
17: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
18: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání.

Hilak Forte upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Partnersbanka. Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Ready? Well, let's look through the make sure it works.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

0: stránka.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: To je hodně nábytku.
8: Slevy.
7: Třeba ty.
8: Na ložnice.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Skladem.
7: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Datart nákupy. Objevte prémiový obraz monitoru MSI se slevou 25%.
3: Hustý.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Timkova,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrano.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Nálepkový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
21: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

You're just another rapier.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba výkonný party box, přenosný bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka JBL. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. M-Bank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii.
11: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
12: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
13: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
14: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
16: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
17: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
19: přenést na bezpečný účet.
8: A kdo volá?
18: Vaše bankéřka.
8: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
18: Nemáte?
8: Cože? Tak tu máte.
6: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
21: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
22: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
23: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
24: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
25: I love you.

0: protože chutná celé rodině.
1: Protože jo nakopne každý den.
2: Protože s jo je život růžový.
0: Jo, umění dělat život ovocnější.
3: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe, radost z barev.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
9: A zachutná to.
8: Fermá to. Chutná to.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo Bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba výhodné balení Aviváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám, mBank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
11: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl. To se vyplatí.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
17: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
18: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Byla klubu za 199,90. Byla.
20: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
21: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
22: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
23: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
24: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
25: Vesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Totálko. Obejmi život.
0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
2: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
3: V Číně? Asi loupežní.
2: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
4: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
7: I love you! Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
27: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonný party box, přenosný bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka JBL. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle

0: si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
1: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Way to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýrů v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany. Číslo jedna v Itálii.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
16: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
17: převést na bezpečný účet.
18: A kdo volá?
16: Vaše bankéřka.
18: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
16: Nemáte?
18: Cože? Tak tu máte.
19: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
0: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
13: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
16: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
12: A zachutná to.
16: Fermato, chutná to.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
14: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.
10: Tisk nový
20: nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun, sleva 65%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
22: I love you.
23: Protože chutná celé rodině.
24: Protože jo nakopne každý den.
25: Protože s jo je život růžový.
26: Jo, umění dělat život ovocnější.

vezmu tě, kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže. Nejsi

Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonný party box, přenosný bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka JBL. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám, mBank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
14: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
15: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
16: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
17: Většině. Asi loupežní.
16: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
18: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
20: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
21: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
22: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
24: Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
25: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
26: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
27: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
28: Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
29: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
30: I love you. Protože chutná celé rodině.
31: Protože jo nakopne každý den.
32: Protože s jo je život růžový.
33: Jo, umění dělat život ovocnější.
34: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
35: Everything is just fantastical.
0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
4: Očko ti doporučuje.
5: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
6: Auris Clean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auris Clean.
7: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišel rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: A můžete ji vyzkoušet.
23: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
23: Testujem.
24: To je dopravát.
25: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
26: Purina One. Vaše kočka je...

0: je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
1: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
2: Asko Nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maškova,
14: René Dan,
15: Monika Tymkova,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrada.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: AuriScreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriScreen.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 50.

0: 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
0: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
6: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
9: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Taxidea hodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
5: Liboté, proč jsou na matech citrony?
4: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
6: O co jde?
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po samotným přelomu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Tak dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Dnes slyším tvůj hlas, náš první

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
12: Moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.

0: Kindersbanka. Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
12: Hosti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Nech do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina

0: Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přičel rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Moment.
7: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
9: To je hodně nábytku.
10: Slevy!
9: Třeba ty.
10: Na ložnice.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Skladem!
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Pozvánka.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A pak, že jo?
4: Kdo to byl?
5: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
18: Pustí.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
20: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
19: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
20: Jo, grill.
21: Home Credit. Pro lepší příběhy.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maškova,
22: René Dan,
23: Monika Tymková,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrana.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji navíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
33: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
34: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď si o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
8: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je doprava.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
10: Asko Nábytek.
11: Žijeme to s vámi.

0: Taxbanka.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.

the time. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead.

Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.

0: Mě dobře poslouchejte.
1: Co prosím?
2: Hrozná. Já přece nejsem svině.

0: souzí.
1: Já už aby jsme tam byli, protože tohle je bambolebek svině.
0: Tak přidej, ne? Zaber.
1: Rybičky, rybáři, jedou!

0: and skip all the warnings.
1: Antes éramos espontáneos.

0: And we are here to stay, 5:15.
1: Ready?
2: Mm-hmm.
1: Můžeme?

0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobré, to jsem ještě neslyšel.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
7: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
13: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
14: Yes!
13: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
15: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
17: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přičel rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert, pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
23: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
24: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
23: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
24: Jo, grill.
25: Home Credit. Pro lepší příběhy.
26: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek.
27: Lepaj.
26: Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
28: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
29: ASKO Nábytek.
30: Žijeme to s vámi.
31: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
32: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
2: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

je nás víc, chtěl bys odletět do nebe navždy pryč. Hezky se uvolní a zařví z plných plic. Nic mě už nezničí, řekni si vůbec nic. Život je těžký, to proto, aby se

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Oh.
6: Oh.
5: Oh, moment.
6: Oh, konečně.
7: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
9: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
12: Mm-hmm. Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
14: Pěkný kolo, to bych brala.
15: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
16: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
14: A fakt, že jo?
15: A ty jsi? Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
17: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost? Fakt.

0: Partners banka.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je doprava.
11: Za nové elektro teď dáte jen 1/3 ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
12: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
15: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
16: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
15: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
16: Jo, grill.
17: Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
19: ASKO Nábytek.
20: Žijeme to s vámi.
21: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
22: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Monikou Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maško,
23: René Dang,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrano.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
27: Nálikový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Nech do ní svoji nabíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na Očku.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš naspaměť.

0: Live, jediné talk show v Česku, kde se i dnes tváříme, že víme, co děláme. Ale nevím. Dobrý večer. Někdo o natáčení velkých filmů jenom sní a někdo je prostě začne točit bez ohledu na kritiky. Náš dnešní host je v českém showbiznesu úkazem a jeho jméno budí emoce už řadu let. Známe ho jako režiséra, který se nebojí kontroverzních témat a dokáže do svých snímků obsadit i ty největší herecké legendy. Jeho filmy sice často od recenzenců nedostávají ta nejlepší hodnocení, ale v kinech a na internetu trhají rekordy. Kromě režie se věnuje také herectví a moderování vlastní talk show, o které dnes mluvit nebudeme. A teď bude sedět přímo před kamerou a uvidíme, jak si poradí s rolí hosta. Dámy a pánové, přivítejte Tomáše Magnuska. Tomáši, ahoj, ahoj. Mé místo?
1: Já jsem ti něco přines.
0: No děk, počkej, to já rád.
1: To je moje talk show, tam dávám vepřový maso. Nejseš vegetarián?
0: Zrovna jsem dneska začal. Ne, dělám si srandu. Tak děkuju moc. A to je z hostů, co neodpovídali na tvoje otázky.
1: A tady jsem ti donesl tričko, to mi řekl můj 10letý student. Pane učiteli, co já mám na vy nemáte na čuráno, tak to... To je, když byl ve... Kdy...
0: Už se... Děkuju.
1: Když byl ve třetí třídě.
0: Je. To, co já mám.
1: A to se fakt stalo, to není jako vtip.
0: Je. To ti řeklo...
1: Desetiletý dítě, no.
0: Desetiletý dítě. Mm.
1: Nejhorší je, že měl pravdu.
0: Tomáši.
1: Ano.
0: Ty jsi hrající režisér. Jsi dneska víc herec nebo víc režisér? Nebo moderátor?
1: Mě baví hlavně to hraní, ač jsem asi víc moderátor, ale baví mě to hraní. To mě baví víc než režie. Ta režie mě tak nebaví, aj to vidět na těch filmech.
0: No ale diváci mají tvoje filmy jako dost rádi.
1: Už jsou hodný.
0: Nebo takhle. Proč teda tu režii nedáš někomu jinému?
1: Už dávám.
0: Už dáváš.
1: Už dávám. Už si nechávám reči jenom těch bastardů, protože ty moji smradě by nikoho jiného neposlouchali.
0: To, co mě napadá, já totiž tě znám dlouho, bastardy, pochopitelně. První bastardi byly natočený, no on už to letí, tak kolik to je, 15 let třeba? No,
1: 16, 20.
0: No. A dneska jsme tady 1. prosince.
1: Venku je hrozná zima, děcko. Hrozná.
0: Venku je hrozná zima.
1: Já jsem si kvůli tomu vzal bundu.
0: A ty jsi se svým týmem už natočil těch dílů 5.
1: Přijde prosinec, no možná 8, nevím.
0: Jo, jo, jo. Pravda. Každopádně 28. srpna měl premiéru tvůj snímek Bastardi 5.
1: Května.
0: Jo, května, pardon. Května. K tomu se za chviličku dostaneme.

0: Ale já se chci zeptat, kolik stojí normálně na českých poměrech natočit film? Takový ten, nevím, Muži v naději nebo něco takového. Ty máš určitě přehled.
1: Asi 40.
0: 40 milionů stojí natočení filmu a to je jenom na to, to natočení a ten marketing je potom ještě nějaká další částka? Nebo
1: asi všechno v tom bych řekl.
0: Všechno v tom.
1: No, marketing se hodně bartruje.
0: S kým?
1: S kým to jde?
0: Vybartrujem, jo.
1: To začalo, podívej, vepřovka, triko.
0: Vepřovka, trička, jo, takhle, no. Rozumím. Takže 40 milionů, to je nějaký průměrný budget. Pak tady máme třeba toho Žižku, nebo Vlny, nebo něco.
1: A miliony, jasně.
0: To jsou 100 miliony.
1: Ono, Žižka už je jako hodně, hodně.
0: Žižka bylo třeba 300 milionů, nebo tenkrát Jakubisko natáčel nějaký
1: Bátory.
0: No a Vlny?
1: Netuším.
0: Nevím,
1: ale jako hodně.
0: Dobře, no a potom tady jsou lidi jako seš ty, kteří dokážou vyrobit film, na který chodí lidi, mají ho rádi, má 5 pokračování, s budgetem, který je
1: 10% zhruba ty částky.
0: Takže co? Takže třeba za 2, za 4 miliony jsi schopen natočit film?
1: No jasně.
0: Jaj. Kde ti teče do té bárky?
1: Ježiš, všude, člověče. Ale já musím, že jo, já všechno platím ze svýho. Já nemám žádný státní dotace, protože to je moje riziko, jestli na to někdo přijde, nebo jestli to někde odvysílej. Mm. Za to nemají jako lidi platit ze svých daní, že já si tady frajer točí filmy, takže já si to financuju sám, takže jako se snažím zase kupu věcí vybartrovat. Od nafty, cest, hotely, catering, všechno jako bartru.
0: To se dá všechno bartrovat, nafta taky, jo.
1: Všechno se dá bartrovat. A nafta, a nezapomeň, že já točím Bastardy, to je vyrazí 10 mých žáků v noci na nějaký zemědělský usedlosti, chápeš, ty vůbec nevíš. To je 11 traktorů. A přeučili jde hned na plac zadarmo druhý den. Můžu to říkat?
0: Jo. Musíš to říkat. Tak když se vrátíme k tomu prvnímu dílu.
1: Ano.
0: Kde ti to jako napadlo? Neříkal jsi z tyho Bastardi, nebo je to na ty lidi jako moc? Nebo to zaujme, je to takový jenom Bastardi?
1: Já jsem speciální pedagog, vystudovaný. Takže já jsem speciální pedagog a učil jsem ve škole, kam všichni moji broučci chodili. A ten moment, kdy mě to napadlo, který stejně nebudeme muset moc odvysílat, fakt to mám říct, kdy to vzniklo. Tak já jsem nastoupil do té školy a dostal jsem učitelku, to byla zavádějící učitelka takzvaná, to je kantorka, který bylo daleko víc než já a ta mě vzala do třídy, byla to velmi slušná, věřící, starší dáma a vzala mě do třídy, jak jsem se tam posadil dozadu, oni tam seděli, ty moji myšičky a teď se učili, nebo učili, to je... Teď tam seděli, jedli, svačili, koukali, tehdy nebyly tolik mobily, takže koukali na sebe zřejmě, nebo na mě, protože jsem tam byl novej, takže jsem působil jako takový nový element. A ta učitelka říká, koukej se, jak se má učit, ať víš, jak se to dělá. A říká jednomu studentovi, pojď k tabuli, nic, pojď k tabuli, nic, prosím tě, pojď k tabuli, nic. A když mu to řekla asi po pátý, tak on se na ní podíval a říká, až mě tak já půjdu k tabuli. Ale nebyl, víte, co bylo nejhorší? Nebylo vůbec nejhorší to, co jí řekl. Ale nejhorší bylo to, že na to vůbec nereagovali nějak. Že dál si psali, dál jedli koblihy, dál na sebe koukali.
0: Jako průměrná hláška prostě přihodí.
1: Přesně tak. To je jako když vyšlo to video té Ornely s těma dětma, že jo? A ten táta jim nadává prostě a ta rodina nic. Tam přece, ono, já vím, že to zní hrozně, ale není nejhorší to, co jim říká. A když si to znova pustíte, tak zjistíte, že nikdo z té rodiny na to už nereaguje. Takže to tam byla běžná praxe.
0: Jo, že to není taková ta odezva, co jsi to řekl?
1: Co jsi to řekl? No, co ti to vypadlo z pusy? Ne, je to jenom, tak si to pak uklid a dej si burger, jo, prostě. A takhle to, a když jsem to viděl, že oni na to nějak nereagujou, řekl jsem, tak to tady je snad normální. A proto vlastně vznikl ten scénář a vlastně všichni ty děti v tom filmu, i dneska jim je 30, 35, tak to jsou moji žáci skuteční.
0: No a dobře, ty jsi jim dal hereckou příležitost, tak u některého z nich přetavilo se to třeba...
1: Šel sedět díl třeba. Ne, tak úplně upřímně, my jsme teď spolu fakt zažili, jako bych řekl, takový půl rok. Já jsem skončil na interně v Náchodě, protože opravdu v ten pátý díl je jenom o nich, to je fakt čistá komedie. Jo, to je, ne, kdo už to viděl, to ví, vlastně máme za sebou několik premiér delegací. To je čistá komedie. Oni tam hrajou sami sebe, protože jsem nechtěl žádný, že Magnusek je rasista a podobně. To je fakt čistá komedie. Ale ono to natáčení s nima prostě má svoje rizika. Jo, takže do posledních...
0: Jaká?
1: No třeba točíme v Chánově 12 obrazů.
0: Musíme možná vysvětlit, Tomáši, 12 obrazů znamená 12 jako záběrů v podstatě scén, nebo?
1: Ne, 12 obrazů, to znamená, každý má 4-5 záběrů, takže 70 záběrů, dejme tomu. Ten den vzniká, protože jsem říkal 4 miliony, že jo? Takže natočí toho za ten den co nejvíc. A 12 hodiny máte na place a ten, ta hlavní role z toho filmu, ten můj nejšikovnější žák, opravdu velký šikulín, ono se mu říká Špek a přijela tam maskerka, říká první den, když na něj všichni, pojď sem Špeku, ona říká, proč mu říkáte Špek prostě? Teď se podívej ty na sebe, Tomáši, jak vypadáš. A vy se mu smějete, že je tlustej. A ta jedna směch žákyně říká, a my mu to neříkáme, protože je tlustej, ale on už od 5 let hulí trávu. Takže proto Špek. A ten ti volá o 12:30 ráno, čau, Tome, já jsem se mrtě ožral, já asi zítra nepojedu na natačení.
0: A je to hlavní postava.
1: A on hraje ve všech obrazech.
0: Co tam řešíte? Dane, přestaň flirtovat s ženskýma. Dobrý, dobrý.
1: A Dan je dobrý, vidíš, že to
0: Dan takhle... Dan je dobrý, ale on se nudí za pípou, víš co mezi...
1: Ne, to je nejhorší, že my dva je zabavíme a oni balí, ty vogo, je to normální, ty vogo. Tady tlustěch s kružzem dělají, co můžou, ty vogo. A tam nahoře se už domlouvá večer, jo. Mephisto, nebo co
0: to je. Ženský, vole.
1: Můžu se napít?
0: No jasně.
1: Díky.

0: novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba beznábrazovou americkou lednici značky Haier se 4 dveřmi a funkcí rychlého chlazení i zmrazení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
15: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Tento týden banány za 22,90 a jihlavanka v Bila klubu za 199,90. Bila.
18: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
19: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
20: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
21: A zachutná to.
20: Fermato. Chutná to.
22: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
23: přenést na bezpečný účet.
24: A kdo volá?
22: Vaše bankéřka.
24: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
22: Nemáte?
24: Cože? Tak tu máte.
25: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
26: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
27: Očko tě zve do kina.
28: No one can stand between me and home. Not even the gods.
29: Keep us free!

0: A rozumíš, tam nejde o to, že tady za kamerou tamhle stojí vlastně člověk, který s náma ten film dělal celou tu dobu. Tamhle stojí a tedy vždycky mě se líbilo.
1: Zamávej.
0: To je Ondra Poč.
1: A vypadá docela dobře ještě na to, co zažil.
0: No to nevíš, kolik vlasů mu vypadalo, brácho. To on vypadal víc jako Samuel Jackson.
1: Obrovský afro měl, víš.
0: No, no, on vypadal fakt víc. Takže oni prostě, to je ze dne na den, zítra nebudu točit, nebo tohle, jo, to je fakt jako těžký. Hlavně prosím vás, zůstaňte všichni teďka 3 týdny stejný, jo? Neměňte v obličej, neměňte vlasy, fakt buďte prosím stejný. Střih druhý den, největší frajer Grunza přijde v čepici. A já už vidím, že je něco jinak, oni už přijdou s jinou náladou, jako jo. A teď moje maskérky, no, vidím zezadu, jak se tam něco děje a maskérka, no, běž si mu to říct sám. A jak slyším větu, běž si mu to říct sám, tak vím, že je špatně něco, ty vole. Běž si mu to říct sám, jo. Frajer...

0: přišel v té čepici a říká, pan učiteli? A říkám, co je? Myslím, že bude lepší, když bude v čepici. Fakt, jak to? No dáme tomu takovou jako jinou váhu, že jo? Tu charakterovou rodinou. Taky sundej, debile. Já jsem si na to nespomněl. Na co jsi se vzpomněl? A sundám, on má úplně jiný účes, jakože, ale i barvu, jako. Z Baracka Obamy byl Anthony Hopkins, prostě to nechápeš, jako. Takže to je s nima, jak a nejlepší, hele, bylo. Ty, když tam přijeli ty legendy, jo? Což u Pětky tak nebylo. Jan Tříska, Jaroslava Obermajerová, no tak to je, dobře, tak jedem ty nepolitický, Jan Přeučil. A ta Obermajerová, ta hvězda ulice, vylezla z toho auta, oni tam stáli, koukali na ně. Čau, Niklová, přivezla z rohlíky? Nebo asi jako největší hvězdou byl Jan Tříska, jo, který jsem den letěl, den s náma točil a den letěl zpátky. To byl kšeft jak Brno, jako. A my jsme točili v Pardubicích ve vězení a on vůbec neznal. My procházíme tím vězením a on říká, Tomáši, a čím ty jsi vlastně byl, než jsi se stal filmařem? A já říkám, no já jsem byl učitel. A myslím, že jsem byl dobrý učitel. Ještě jako p***nu jsem řekl, kdybych hubu držel. A v ten moment, jak jsem to dořekl, tak tam z jednoho okna, pane učiteli, pane učiteli. Jdeme dál, procházíme kolem takového pletiva, kde děti hráli basket a ty vole, Magnus, taky tady, pane učiteli, koukej, pane učiteli. A pak jdem, a my jsme s nima vůbec neměli na ně reagovat. Vždycky ten bachař jenom na nás. Jo, vy tady nikoho nepoznáváte. A pak jdem prostě do nějakého bufetu, nebo co to bylo, vylezli z jiné místnosti můj žák, za ním dlouhá štrudla a říká, ty vole, pane učiteli, je tady Magnus, taky je tady kluci. Pane učiteli, my jsme tady skoro všechny kluci z vaší třídy. A ten Tříska říká, a co tomu říkáš teď, Tome, když vidíš plody své práce? A stoup si v tom bufetu mezi ně, jo. A tam byla teda fronta a tam stojí ten Tříska a ten jeden z mých herců říká, počkej, kdy tady bude ten slavný herec, jak jsi říkal? Že tamhle stojí, ne? Jmenuji se Igor Hnízdo. To jsi ty? A ten Tříska, ano, to jsem já, chlapče. Ty vole, ten je už ho mrtě starý, ale... A v ten moment se otočil nějaký opravdu vězeň, když se podíval na toho Třísku a říká, ty vole, to mě máma neuvěří, že jste musel zabít svoji manželku, abych viděl Třísku ve vězení.
1: Jdeme na Bastardy 5, pojďme se podívat na krátkou videoukázku.
0: Ježiši
1: Kriste. Let's go. No. Nějaký Scorsese, Tarantino, vejce s těma filma jako vyplaj hrozně, dělají to dlouho, potřebují obrovský budžety. Ty tady máš prostě neherce a tak přirozeně to zní. Je to tak, že to vždycky, že vždycky berete třeba jako první dobrou?
0: Ne.
1: Nebo jak často berete první dobrou?
0: Ne, tak ono je takový pravidlo, že herec je s každou, profesionální herec je s každým jetím horší a horší a ten neherec je s každým jetím lepší a lepší.
1: Aha.
0: Ale ono to opravdu jako fakt není takový pravidlo, protože tady vlastně jste viděli 4 z těch mých broučků a každý je úplně jiný. Jeden ten to hodí na první dobrou tak božsky, že a ten se vlastně stal největší hvězdou. Takový ten hubenoučkej hošík tam. A jeden ten fakt to musí jít po pátý, aby to k něčemu bylo. U nich je ta režie...
1: A tak to se ale nepotká teda asi, ne? No, v tom to jednom
0: se,
1: záběru.
0: Ne, to se v jednom záběru se to rozhodně nepotká. To máš naprostou pravdu, ale ono v jednom záběru se u nich nepotká prakticky nic. Jako, takže tak, no. Ale mám je rád, abyste si nemysleli, že jsem nějaký ne, fakt já je mám rád, jako jo. To není o tom, ale je to s ní těžký, je to moc čerstvý ještě pro mě, víš. Já první, ten poslední filmovací den tohoto filmu, to jsem nikdy ještě neřekl, se točil beze mě, protože já ležel v té nemocnici a můj syn, který tady nahoře sedí a moje partnerka, tak ty se střídali každý byl jiného štábu a já jim volal, jak to mají natočit a oni mě posílali hotový záběry, jo, protože už jsem z toho jednoho skolaboval, ten mě úplně málem zničil, ten žák. A pak to celý skončilo, natočilo se to, on za mnou přišel a říkal, jsme to zvládli, ne, pane učiteli? Vole.
1: No, počkej, a my jsme viděli v záběru, v tom traileru, jsme viděli i několik známých tváří.
0: Ano.
1: Nevím, jestli jste všechny poznali, ale určitě jsme třeba poznali Stejka Martina Molnára,
0: ano.
1: Který hráli Bachaře a výborně. To teda
0: výborně, výborně.
1: Moc pěkný take.
0: Jo, jo, musím říct, že jo. A to Stejk ještě neměl vlasy, jo, měl tak jenom to letiště jako já, takže on opravdu jako fakt...
1: On jel na vlasy.
0: On už je teďka má vlasy.
1: Už má vlasy.
0: No, on teďka je fakt...
1: Turecko.
0: Vlasáč. Ne, on nebyl v Turecku.
1: Nebyl.
0: On mu to nastřelil někdo tam od nás. Ty jsi Hradečák.
1: No já jsem. No jistě.
0: Ivogo, no, no jistě. Já jsem Náchodák.
1: Vrací se to nastřeluje.
0: No ty to nepotřeš, brácho, ale.
1: No.
0: Jo, takhle.
1: Že mi, víš, no, no. Tady nějaký košťátko, no
0: nevím. Ne, takhle to je dobrý. Vypadáš jak Tom Cruise.
1: Tak to děkuji.
0: Hey, a jo. To byla ta bez chlapa. A jo.
1: To kde?
0: Vypadáš dobře.
1: No, takže tam máme Stejka, Molnyho jsme viděli. Já jsem tam, ještě jsem zahlíd asi Sensei, nebyl to Sensei?
0: Sensei, ano, ano, Sensei. Skvělý. Potom tam hraje...
1: Láďu Přeučila jsem měl hodně dlouho, tak nevím, jestli ta jeho postava ještě žije.
0: Ne, ten umřel ve čtvrtém díle.
1: Jo.
0: Tady...
1: To je, tak, to je taková sranda, že někdo umřel.
0: A to já tenhle humor miluju prostě. Já fakt vždycky říkám, když někdo přijde na natáčení, tak je, fakt někdo tam přijde a říkám, víš, co se stalo dneska? Ne, umřela Jiřina Bohdalová. Co se stalo? No, Marek Vašutý přijel v autě. Kdy to bylo? Jo, a to takhle fakt to tam dělám a jednou, jak jsem, fakt já nevím, co to je, vždycky říkám, víš, kdo umřel dneska? Ne. Nikdo a lidi jak s***k, jo? A, ale minule jsem udělal, jsem točil film se Stropnickým, víš, Martin Stropnický, a mu říkám, víte, kdo dneska umřel? A jsme se ještě vykali, on je Veronika Žilková. A maskerka na mě, on sníží je, ty debile. Jo, to byl jako úplně blbej vtip, víš, takže mi tohle nevadí, jako. Ale Krampol nám umřel během natáčení, takže s ním máme opravdu, to už jako je jako vážný. Z těch mladších si v tom zahrála Mína vlastně Dominika, což byla skvělá, jako hrozně usměvavá holka. Pak kdo v tom ještě hraje? No, kupa takových lidí se tam na chvilku objeví, takže to...
1: No takhle. Co tam řešíte? Dane, přestaň flirtovat s ženskýma. Dobrý, dobrý.
0: A Dan je dobrý, víš, že to
1: Dan
0: takhle...
1: Dan je dobrý, ale on se nudí za pípou, víš, co mezi...
0: Ne, to je nejhorší, že my dva je zabavíme a oni balí, ty vogo, je to normální, ty vogo. Tady tlustěk s Kruisem dělají, co můžou, ty vogo. A tam nahoře se už domlouvá večer jo. Mephisto, nebo co to je.
1: Ženský, vole.
0: Můžu se napít?
1: No jasně.
0: Díky.
1: Že se demloval šmik šmik, ty jo. My musíme taky pochválit. No takhle pochválit, já to ještě nevidím, tak to nemůžu chválit. Ale tvůj synátor už pomaličku se dostává do řemesla. Takže je, co on je spoluautorem, já nevím, scénáře, námětu.
0: Dělal tu hudbu k tomu, tu jako chválí asi nejvíc ty lidi, takže hudba, kameru, ale to dělal právě hodně s Ondrou, že, jako, že to dělali společně. Stříhal to všechno, co jste tady viděli, tak stříhal on, trailer, film a pomáhal mi u toho scénáře, protože on je, on... Jako ty věci vidí jinak, je mu 20. Já jsem měl fakt, já jsem souložil dvakrát v životě a po každý z toho bylo děcko. Fakt, já mám 100% úspěšnost, kdyby se jenom odřejali. A tenhle byl první pokus, takže já měl jako brzo děti. Ve 20.
1: Kvalita, ale asi evidentně.
0: Jo, já jsem dobrý. Na to, že to trvalo 16 vteřin.
1: No a...
0: Taky boomerovský vtipy tohle šílený. Promiň.
1: Měl jsi, měl to? Měl na vybranou? Nebo musel? Jakoby...
0: Jo, jo, on, no jasně, jo.
1: Musel se zapojit.
0: Nemusel, ale chtěl.
1: Posazený nějakou hereckou
0: školu. Ale on do toho ještě maturoval, takže on točil film, pak ho stříhal, to maturoval, jako nechápu to. Je hodně šikovnej, pomáhá mě. Poslední storku, kterou milu, vy jste tady všichni mladý hrozně, jo. Če mě je 41 už. Jan Přeučil, víte, který to je, je plešatý, legenda, příští rok 90, teď s ním jedu na dovolenou na Tasos a on mě říkal, no snad to přežiješ. Já říkám, no, ty vole, já jo. A on přijel na natáčení a den předtím s ním běžela nějaká pohádka, kde hrál Černokněžníka. A on přišel, teď procházel tou chodbou produkční, šla s ním, děti tam běhali a on sundal ten klobouk, jak je zvyklý, říká, dobré ráno, studenti. Tak zaprvé, to nejsou žádný studenti, jo, to byla první kterou řekl. A druhý, jak sundal ten klobouk, tak ten jeden z těch mých žáků úplně se vyděsil, koukal na ně. Pak běžel za mnou do produkce, takhle zaťukal a říkám, co je, pane učiteli, tam je skinhead, ještě čaroděj. Takže...
1: Ten film propojuje tu fikci s tou realitou.

0: Mám tady poznámku, že vlastně dva z představitelů by si to měli mezi sebou pinknout v Clashi. Je to...
1: Ano, a to je zrovna ten, co hraje tu hlavní roli, takže já předpokládám, že ten tam vůbec nedorazí.
0: To nebude vůbec, jo.
1: Jo, on už měl být pětkrát na tom, na tom tréninku a ještě tam nepřišel ani jednou, jo, frajer, takže myslím, že to jako nedopadne. A ten druhý, jo, to je ten, co mě řekl tu hlášku. To je tenhle.
0: My jsme se tady hodně zastavili u tvého pátého dílu Bastardů. Ovšem. Tvoje další projekty. Viktorka, herecký dům, no a taky tvoje talk show. Zkus nám v jedné minutě říct něco k ním.
1: Viktorka, herecký dům jsem postavil v Ratibořicích v Babičině údolí v Královéhradeckém kraji, restauraci, hotel, wellness a herecký muzeum a mám tam kinosál, promítáme tam filmy, jezdí tam herci se schovat nebo besedovat, takže to je takové moje srdečné, moje jako dítě, teď ho mám zpátky, úvěr je 170 tisíc, takže tam koukejte, přijet se ubytovat. A talk show, moje talk show, tak je vlastně to je asi 4 roky starý projekt, nejdřív tak jenom sítě, pak jedna televize, druhá televize. Koncepce je, jsou vždycky 3 hosti, jedna legenda, starší 65 let, je pro ty nejstarší diváky, pak někdo na začátku cesty a pak nějaký můj kamarád.
0: Tomáš Magnusek! No a s dalším dílem Koťák Live se ozveme zase brzy. Děkujeme za vaši přízeň, krásný večer, ahoj!

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
6: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodně je nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
9: Pusti.
8: Datart, opravdový elektrospecialista. I'm making my big debut.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
12: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
13: To je hodně nábytku.
14: Slevy!
13: Třeba ty.
14: Na ložnice.
13: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
14: Skladem.
13: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
15: Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat. To musíte zažít.
18: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na hory.
19: Oh.
8: Oh.
19: Oh, moment.
1: Oh, konečně.
5: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.

0: nákupy. Objevte prémiový obraz monitoru MSI se slevou 25%.
1: Pusti.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A pak, že jo?
4: Kdo to byl?
5: Svenfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

Krásný večer, dámy a pánové, moc vás tady vítáme na naší večerní Očko show. Doufám, že se máte krásně. Přeji vám nádherný start do nového týdne. Ať samozřejmě se vám všechno daří, ať se vám všechno povede a ať si samozřejmě taky koupíte nějaké krásné klenoty, protože dnes od toho tady jsme. Takže samozřejmě tato show jde tu na Očku poměrně nově. Dnes je, myslím, čtvrtá. Včera byly speciální produkty a dneska se podíváme opět na klenoty a zítra zase budou speciální produkty. Takže dnes tu máme fantastické kousky a pojďme se podívat i na tyto promo nabídky. Wow. Takže samozřejmě víme, že čím dál tím více lidí se upíná k talismanu. No a proto jsme pro vás vybrali na dnešní promo nabídku právě takovýhle unisex přívěsek, což je křížek, který právě symbolizuje víru, naději, samozřejmě i křesťanství. No a právě tenhle je z 2,73 gramů stříbra. Takže máte se na co těšit. Je to samozřejmě unisex, takže pánové, klidně ho můžete nosit taky. A myslím si, že není nic lepšího, než občas mít právě nějaký krásný kousek, který nám připomíná vlastně to, že samozřejmě zítřky budou lepší. A i když něco se nevede v životě, nedaří, tak samozřejmě s křížkem bude vždycky líp. Takže určitě tento křížek tady nenechte. Podívejte, krásně dáma ho má. Tak to na tomto videu dokonce se pohybuje po Praze, takže třeba můžeme to nazvat i Kříž Prahy. A samozřejmě vy tady s námi ho dneska uvidíte. Takže to je naše promo nabídka a my se na to samozřejmě dostaneme. Každopádně teď se pojďme podívat na velmi luxusní náramek, který má rubíny. A nemálo. Má jich tu celkem 9. A vypadá to úžasně. Je to tedy v Midas variantě. Midas varianta rovná se pozlacené sterlingové stříbro. Samozřejmě největší kvality. A tady to vidíme. Oh wow. Oh wow. Takže tady ten náramek je opravdu nádherný. Víte, co miluju nejvíc? To je tenhle typ zapínání. Protože podívejte, jednou rukou já ho dokážu dát nahoru i dolů. A to je vlastně super zapínání právě na ty doby, kdy třeba jsme doma sami, kdy třeba prostě nikdo nám nemůže náramek pomoct zapnout, anebo třeba prostě zkrátka doma s námi nikdo není. Takže 9 perfektních rubínů. Já vám ukážu rovnou certifikát, protože samozřejmě toto jsou certifikované klenoty a máme každý klenot certifikovaný. Takže tady najdeme 3,07 karátů madagaskarských rubínů a samozřejmě 9 briliantově vybroušených kousků. Takže to je první klenot, s čím si dneska začneme. A samozřejmě my se jdeme podívat na tu nejnižší cenu. Jdeme na to a pak vám vysvětlím úplně všechno. Takže cena. Cena se snižuje a my přistáváme na 5390 korun. Wow, což je super cena za takhle luxusní náramek. A proč vlastně tahle cena? Takže dovolte mi, abych vám to vysvětlila. Jde o to, že naše společnost spolupracuje přímo s dodavateli drahokamů, kteří si je berou přímo od těch dolů, kde se těží. A to znamená, že přímo z těch dolů jdou k našim šperkařům a od našich šperkařů jdou pak za námi. Takže proto vám můžeme nabízet takovéhle ceny. Já si myslím, že ty ceny jsou jedny z nejlepších na trhu. Samozřejmě nemám všechno prozkoumané, takže jestli víte, že takovýhle náramek někde je za lepší cenu, tak mi to dejte vědět. Ale tyto ceny jsou opravdu ty nejlepší. Rubín samozřejmě, neuvěřitelný, vášnivý, červený drahokam, který je opravdu velmi moderní. No a samozřejmě podívejte na to. A je to nádhera. Takže tento rubín je úžasný. No a samozřejmě v tuto chvíli máme dneska tady nádherný náramek, který se vám tady ukazuje. No a samozřejmě působí velice elegantním dojmem. Takže za mě

Já miluju prostě nosit klenoty jen tak. To znamená třeba k džínám, k triku, prostě úplně jen tak. My říkáme s maminkou na lítačku. Takže vlastně takhle na lítačku vy můžete klidně mít tento krásný klenot. Už minule jsem to vysvětlovala, co to na tu lítačku znamená. Prostě to znamená to, že vlastně vy chcete rychle si vzít něco na sebe. A nevíte co? No a právě to je takový ten kousek, který prostě rychle si nandáte a někam utíkáte. Takže klidně, ale samozřejmě na speciální události, jak by jsme, pořád se jedná o rubíny. Rubín je tedy červený druh korundu a samozřejmě se smaragdem a safírem a diamantem patří k tradiční velké čtyřce drahokam. Charakteristický je právě pro svoji nádhernou růžovou barvu, kterou příměsí chromu právě získává a tvrdostí 9 na Mohsově stupnici. Mohsova stupnice tvrdosti právě vždycky značí tvrdosti drahokamu. Ať už třeba diamant je 10, rubín a safír to je 9. No a právě samozřejmě další drahokamy se pohybují trošičku menší tvrdosti. A to znamená, že je velmi odolný, že se dá brousit do každého tvaru, že vlastně by se neměl jen tak poškrábat. No a prostě rubín je, všichni víme, královský drahokam. Samozřejmě díky tomu, že tedy tu tvrdost má větší, už je větší pouze jenom diamant a moasanit. A právě díky tomu se hodí do zásnubních prstenů, do klenotů, na každodenní nošení. No a samozřejmě také vidíme tu barvu. Barva, to je hlavní faktor rubínu, takže nazývá se taková holubí krev. A samozřejmě máme listinu drahokamu právě pro lidi, kdy se narodili. Takže tady ten rubín je tradičním kamenem, který se dává narozeným lidem pro červenec a právě k 15. a 14. výročí svatby. A název pochází z latinského ruber, což znamená červený, ale povídám a my už tady máme pouze jeden kousek, dámy. Takže dnes vy využijte toho, že tu vidíte tento náramek za fantastickou cenu. Pánové, vy klidně taky. Samozřejmě ho nebudete nosit asi vy, ale můžete ho někomu zakoupit. Musíme se posunout dále. Gratuluji vám, pojďme se podívat i z dálky. Nádherně vypadá. Takže gratuluji a pojďme se podívat na ten náš křížek. Symbolika křížku. To nemusím snad ani vysvětlovat, protože samozřejmě křížek je velice jedinečný a prostě každý ví, že má spoustu různých účinků a spoustu různých symbolik a právě lidé se k němu třeba i modlí. Takže určitě dneska tady vidíte nádherný křížek, který samozřejmě vy si můžete s námi dneska získat. No a máme ho tady, takže je to úžasný kousek, který si budete moci získat. Samozřejmě stříbro největší kvality. No a tady máme opravdu něco neskutečného a elegantního. Takže tento křížek nejen samozřejmě stříbrný, ale stříbro největší kvality. Všechno se zdražuje. O tom nemusím nikomu vyprávět. Všichni známe, jak se zdražuje zlato. Prostě za posledních 10 let vzrostla jeho cena minimálně 10násobně a u stříbra to není tak rapidní nárůst, ale samozřejmě také se zdražuje. Každopádně pokračujeme tedy s naší rubínovou krásou. A mám tu ještě jedny klenoty v pozlacení. Samozřejmě potom přijdou i stříbrné a záleží, kdo co preferuje. Podívejte na mě, já mám ráda mix. Já vždycky všechno mixuju, takže jestli jsem stříbrný člověk nebo midasový, vždycky jsem myslela, že stříbrný. Ale začaly se mi líbit samozřejmě i midasové klenoty. Takže máme tu prsten a na ušnice. Jo? A na ušnice já vám je takhle ukážu, protože to jsou takovéhle polokruhy. Takže na ušnice v kruhovém tvaru. A za mě kruhový tvar na ušnic nikdy nevyjde z módy. A podle mě nejenom za mě, protože kruhy jsou v módě, byly v módě, budou, ať už jsou malé, střední, velké, stříbrné, zlaté, prostě všechny možné věci, které tady jsou pro vás přichystány, jsou prostě na výběr. A každý si vybere úplně jakkoliv chce, z čehokoliv. Takže tady máte nejen samozřejmě naušnice, ale i prstýnek. Naušnicemi se začneme. Ty mají 2,75 karátů, mají nádherné rubíny. A kromě samozřejmě rubínů, kterých je tu samozřejmě 8, 10, 14 různé velikosti, tak tu máme i topazy. Topazy většinou používáme právě k tomu, aby se nám krásně

ukazoval větší třpit a celkem na ušnice 2,75 karátů. A pojďme se podívat na cenu. Cena se snižuje a my přistáváme ne na 13 tisících, to pryč. My přistaneme na ceně samozřejmě fantastické a to je teď tady. Pojďme na to, 4 059 korun. No, tak to je úžasné. Takže 4 059 korun a prsten, taky tu máme cenu 3 914 korun. Prsten. Ten má trošičku samozřejmě takový květinový florální nádech, takže můžeme si říkat, že to je rubínová květina. No a prsten se samozřejmě hodí navždycky. A opět, kdybych si měla vybrat, já si prostě nevyberu. Já nevím nikdy, co si vybrat, i když vidím prostě, já nevím, růžové lízátko a lízátko samozřejmě třeba žluté, tak prostě nevěděla bych ani jakou barvu. Natož, abych teď vám řekla, co je z tohohle můj favorit. To po mně opravdu nechtějte, ale to, co vám řeknu, je to, že ty ceny jsou fantastické. U prstínku tady máme trošičku více rubínů vlastně v celku a trošku je větší karátovou hmotnost. 3,31 karátu, 9 rubínů v prstenu a nádherné, krásné barvičky těchto klenotů. Takže samozřejmě rubín opravdu jeden z nejtvrdších drahokamů, který známe. Jak jsme říkali, nad ním už je pouze diamant, pouze moasanit a právě to jsou ty nejtvrdší. Odkud vlastně pochází a bere se název rubín? Rubín je tedy červená drahokamová odrůda korundu. Korund se vyskytuje v přírodě v různých barvách, ale samozřejmě tady tento druh korundu je úžasný. Podívejte se na to. Je to tady. A hlavně, pozor, pozor, krásné naušnice. Neuvěřitelný kousek. A samozřejmě tady to vidíme. Takže pozor, pozor, dámy a pánové, pojďme na to. Je to tady a je to úžasné a neskutečné. Takže kdo si to přeje, podívejme na to. Neuvěřitelné, krásné nabídky. A samozřejmě ještě k tomu rubínu se tady vracíme. Tak samozřejmě můžeme vlastně označit korundem všechny drahokamy. Třeba ostatní barevné safíry, protože víme, že samozřejmě safíry jsou také druh korundu, ale pozor, my jsme se tady dostali na poslední šanci, jedny naušničky, jeden krásný prstýnek a vy můžete volat. Takže nejen rubín, samozřejmě čeká nás tady spoustu překvapení, my tu máme takový mix, ale ze začátku se budeme věnovat právě rubínu. Takže mně se to líbí moc, ať už kruhové naušnice, nebo samozřejmě ten prstýnek. Vypadá to úžasně a vy to stíháte teď. Takže volejte nyní, volejte teď. Čekáme na vás a samozřejmě ještě kdyby někdo neznal tento pořad, tak samozřejmě to je Klenot TV, můžete se dočíst v různé informace na webu www.klenottv.cz a samozřejmě, když se vám něco líbí, bereme telefon a zavoláme. Úplně jednoduše vytočíte číslo buď z České republiky 295 5464 908 anebo ze Slovenska 0850 100 550. A vlastně tady to je úplně běžný tarif, jako kdybyste volali sousedovi. Takže samozřejmě je to tak a nebojte se, prostě tarif není speciálně spoplatněn. Jedeme dále, gratuluji vám a pojďme se podívat, co tu na nás čeká v té promo nabídce. Takže křížek. Já jsem měla takové životní období, nejdříve jsem nosila perly, pak jsem nosila kříže, teď už vlastně je to takový mix, ale samozřejmě křížek podle mě by neměl chybět v žádné šperkovnici. A my ho tady pro vás máme. Takže tohleto je opravdu něco, nejen samozřejmě prostě talisman, může to být náš skrytý talisman. Já mám svůj ve formě srdíčka, není to tady křížek a vlastně prostě ne, nemodlím se k němu, nedělám žádné takovéhle rituály, ale mám ho na krku. A vždycky, když se ho třeba musím někde sundat, já nevím, ať už kvůli nějakému focení nebo kvůli něčemu, tak jsem nejistá a vlastně nesvá, takže může to být jenom takový váš prostě tajný klenot, který vám dělá radost, který samozřejmě si můžete říkat, že vás chrání. No a vlastně je to tento křížek. A můžete ho nosit kdekoliv, v jakémkoliv věku. A samozřejmě pány, dámy, všichni. Pojďme se podívat dále. Dámy a pánové, teď tady přeřadíme na stříbrné klenoty, ale s rubínem stále. Takže pojďme se podívat na prsten, který působí díky těm topazům velice královsky. Oh, wow! Tak ten se mi moc líbí. Já jsem velmi náročná, co se týká klenotů,
Ale tenhle se mi opravdu moc líbí a máme tady neuvěřitelný rubín. Rubín, který je veprostřed 1,79 karátů a k tomu 54 topazů. Takže vypadá to opravdu fantasticky a třeba i vlastně královsky, protože královské šperkovnice jsou samozřejmě plné rubínu. O tom se vůbec nemusíme bavit. A třeba celebrity. Vemte si, když už se trošku vrátíme do minulosti, třeba například Elizabeth Taylorová. Elizabeth Taylorová vlastnila neuvěřitelné sbírky klenotů. Docela dost jich dostala od Richarda Bartna, ale o tom budeme potom si povídat. Pojďme se podívat na cenu. Vlastně cena 9750 korun je fantastická, ale my to tak nenecháme. To by jsme nebyli my. Cena je tady 2739 korun. Wow. Takže to je ta cena, kterou bude každý platit. A my chceme, abyste si udělali radost. Ale víte, jak je to u prstínků? Prstínky jsou ve velikostech. Opět se vám přiznám, já prostě nemám samozřejmě, ráda vlastně, nebo nevím ani velikost svého prstínku. Vždycky to tak typuji. A prostě tenhle ten rubínový kousek je tady pro vás připravený. Takže jdeme na to. No a teď jsem dostala zprávu od maminky, že s holkama kouká, takže moc zdravím do Prahy. Samozřejmě zdravím i vás, Pražáci, jestli někdo taky z vás je pražský. Takže holky, užijte si večer, dejte si skleničku i za mě. Já můžu takhle aspoň vám nabídnout nějaké klenoty. Myslím si, že to se perfektně hodí. Třeba k tomu večeru se skleničkou a vy máte štěstí, vy můžete sedět, koukat se z pohodlí domova a něco si vybrat. Takže to je úžasné. A pokračujeme teda o těch celebritách, protože opravdu třeba Elizabeth Taylor, prostě neuvěřitelnou sbírku klenotů, kterou ona vlastnila a vlastně převážně docela dost klenotů jí dal bývalý manžel Richard Barton. A vlastně s tím se pojí hrozně vtipná historka, protože ona jednou vlastně si vzala svůj klenot na natáčení jednoho filmu a vlastně ten klenot, který byl, já teď nevím, jestli to byl rubín nebo safír, nepamatuju si, ale byl obrovský a ona vlastně ho by to během toho natáčení ztratila. Každopádně bylo potom obrovské halo, celý štáb vyhlásil pátrání a ona měla scénu, kde pekla v kuchyni koláček a ona omylem zapekla ten prsten do toho koláčku, takže pak se šťastně našel a vlastně vůbec se nic nestalo. Ale prostě to je opravdu docela taková humorná věc, která mě pobavila. A samozřejmě ona nevlastnila pouze samozřejmě klenoty z rubíny, safíry a dalšími věcmi, ale ona vlastnila opravdu ty nejkrásnější. Dokonce známe i ten slavný perlový náhrdelník, který prostě koloval od královny Mary přes různé dámy, se dostal i k ní. Takže její sbírku šperků bych opravdu chtěla vidět. Samozřejmě tady máme neuvěřitelný krásný prsten a samozřejmě tady dneska máme fantazii. Pojďme se podívat, co pak tady vidíte v tomto prstenu ještě více z detailu. Myslím si, že z každého krásného detailu se vyplatí ho prozkoumat. No a tady je ta nádherná šance, takže ať už na každý den, když chceme se něčím ozdobit, nebo samozřejmě na nějaké speciální události, je to opravdu, kdykoliv si prostě chcete toto vzít, tak to máme. Takže ještě samozřejmě zpátky k těm klenotům od Elizabeth Taylor, protože ona měla tu perlu, která se nazývala Peregrina a to byla hrušková perla z 16. století, kterou kdysi vlastnila i královská rodina právě. Richard Barton v roce 1969 vydražil za 37 milionů dolarů, takže nádhera. No a podívejte se na to. Dámy a pánové, to je krásné, podívejte na to a úžasné na ušnice. Takže tohleto je ono, pojďme do toho, pojďme si udělat radost. Vidíte, že tyhle naušnice nejen s oblíbeným zapínáním nikam se nám neodepnou během dne. No a všichni známe, prostě ráno si zapínáme naušnice, spěcháme někam. No a máme je na puzetku. A puzetka má většinou takovou vlastnost, že někam odletí, vždycky se schová třeba pod gauč nebo někam odletí prostě přes půlku bytu, no ale to se tady nestane, takže nebojte. A máme 5 párů naušnic pro vás. Takže
Babiše. To znamená, že pojďme se podívat na cenu. Dámy a pánové, cena se nám snižuje a jdeme rovnou na tu nejnižší, samozřejmě, jak je u nás zvykem. Takže jdeme na to, je to tady 1260 korun a ještě takhle zdraví maminku a dámy na dálku, aspoň na tu skleničku. Mrzí mě, že tam s nimi nejsem, ale mám tady mnohem větší a zajímavější úkol, samozřejmě, odprezentovat vám tuto kolekci, takže pojďme se podívat zpátky na tyto klenoty, které jsou úžasné a velice ženské. Takže samozřejmě nejen rubín, ale ostatní takhle dokola topazy, aby vlastně se nám to krásně třpitilo na sluníčku. Nádhera, nádhera, nádhera. Takže ano, každý miluje rubíny, nejen samozřejmě zmiňovaná Elizabeth Taylor, ale samozřejmě všechny dámy. Můžete se podívat na červené koberce. Skončil nám zrovna festival v Karlových Varech a tam vlastně jsme na červeném koberci mohli vidět opravdu ty nejkrásnější kousky. Samozřejmě nemohla jsem moc se přesně soustředit na to, jaké vlastně měli oni drahokamy na těch uších a tak dále. Ale samozřejmě opravdu takovéhle rubíny klidně by si někdo mohl vzít taky. Takže teď pojďme na to. Rubín je opravdu neuvěřitelný drahokam. Nejen, že nic se s ním nikdy nestane, ale samozřejmě také, ať už korunovační klenoty, veme si, že i české korunovační klenoty obsahují rubín. To je prostě takový král červených drahokamů. Vlastně neexistuje luxusnější červený drahokam, který známe. A právě to je ten rubín. Takže nádherná červená barva, samozřejmě tu barvu způsobuje, ať už přímě z chromu a železa, a ty právě, čím více to těchto prvků obsahuje, tím větší barevnost toho rubínu je a tím více je rudý. Takže nejžádanější rubínová barva je takzvaná holubí krev. A nazývá se mu dokonce už dříve v staroindickém sanskrtu Ratanaj, což znamená doslova král drahokamu. Takže podívejte, náušnice za 1260 korun, to je bezvadná zpráva. Takže pojďme na to teď. Prsten 2739 korun. Obě dvě tyhle částky jsou fantastické. V téhle době, kdy třeba za 1260 korun můžeme mít nějakou kytičku, která uschne, náušnice trošičku lepší, neuschnou a budou na pořád u nás. A každopádně, třeba pánové, kdyby náhodou někdo z vás hledal nějaký dárek a chtěl udělat radost své ženě, manželce, babičce, mamince, dceři, nezapomínejte na dcery, tak třeba jim můžete koupit něco tady. Opět sedíte hezky doma, z pohodlí a krásně si využíváte vlastně všeho, co tu nabízíme, a jenom zavoláte to číslo, co máte dole na obrazu, 295-564-908, nebo samozřejmě, jak jsem říkala, i z toho Slovenska, 0850-100-550. A objednáte. Ono vám to přijde krásně domů. Je tam vlastně i možnost něco si objednat na dobírku, ale je tam nějaký limit na částku, každopádně tady snad to na tento limit nedosahuje, takže klidně můžete zvolit i tak na dobírku a můžete to klidně objednat někomu na adresu jako dárek. Což se mi jednou taky stalo. Sestry, bývalý přítel mi objednali jeden klenot. A byla to vlastně taková sranda, ale každopádně je to možné. A nebo kdybyste měli jakékoliv otázky, tak samozřejmě zákaznický servis 295-564-900 a všechno vám zodpoví. Takže krásný pondělek, krásný start do nového týdne, odstartovaný samozřejmě s královskými rubíny. A tady jsme se dostali už na jednu jedinou šanci. Takže jedna jediná šance. A samozřejmě za chviličku se to tady zmizí z obrazu, takže doporučuji honem utíkat telefonu a udělat si radost. Protože vy si to zasloužíte samozřejmě po dlouhém dni. Není nic lepšího, než si udělat radost. Takže teď to tady máte. Samozřejmě, rubín ještě vždycky, ať už někdo věří na léčivou sílu drahokamu nebo ne, tak prostě rubíny jsou dány do vínku lvům, rakům a beranům. Moje maminka je lev, takže přesně je taková vášnivá žena a určitě ať ten prsten nebo ty náušnice by se jí moc líbily a byla by s nimi šťastná, takže dámy, lev, rak, beran, to jsou znamení, které rubínu náleží. Každopádně jedeme dále, gratuluji a pojďme se podívat, co tu na nás čeká za ten náš křížek, stříbro. Stříbro musí vždycky mít punc.
To víme. 925. To je vlastně prostě potvrzení kvality toho stříbra. Kdyby to tam ten punc nemělo, tak zkrátka dobře, to není stříbro. A já jsem tenhle klenot viděla už dopoledne a to znamená, že vím, že tam ten punc je. On je vlastně na všem. Ale zádu, na tom háčku, který si můžete provlíknout do řetízku, tam je punc. Krásně se vejde do jakéhokoliv řetízku, krásně vám udělá takovou parádu a přesně něco opět, když se nechceme

přehnaně zdobit, když nechceme mít nějaký obrovský klenot a nechceme prostě to nějak přehánět, tak křížek, ať už ho necháme hezky venku nebo ho dáme pod triko, prostě záleží, jak ho chcete nosit. Určitě tady zůstaňte, myslím si, že přesně takovýhle krásný křížek si někdo s námi zaslouží a můžete ho mít. Takže je to tady. Pozor, pozor. Pojďme si ještě chvilku počkat. My tu máme promo nabídku, která vždycky nám dává ty nejlepší ceny za ty klenoty. Vždycky se na to čeká až do konce show. Takže musíme si počkat. Kdo ho chce, samozřejmě musí chviličku vydržet, ale my tu máme další krásný přívěsek s rubínem. Ne zleda jakým, vůbec není malý. Speciální. A tady se jedná o madagaskarské rubíny. Takže jsou vytěžené z Madagaskaru, což všechno se píše na tom certifikátu. Certifikát, který samozřejmě potvrzuje pravost úplně všech drahokamů. A pokud se bavíme pouze o rubínu, tak je to 1,84 karátu. Což je docela dost. Protože se říká, že rubíny vlastně čím větší jsou, tak tím samozřejmě bylo těžší je vybrousit, nebo ne těžší, ale prostě jsou čím dál tím více cenné. Takže čím větší ten rubín je v celku, tak tím má větší hodnotu. A máme tu tedy skoro 2 karáty a k tomu 46 topazů, 2,25 karátů celkem, 1,67 gramů stříbra. Takže úplná nádhera. No a my se jdeme podívat na cenu. Máme 4 přívěsky, což je tak akorát. Takže pojďme na cenu. 7000, možná skvělá cena, ale ne u nás. U nás samozřejmě na nás nečeká. 2446 korun. Perfekt. Takže tahle cena platí pro každého. Opět mi nezbyde nic jiného než dodat. Prostě volejte. Volejte a máte to doma. To je to, co já k tomu dodám. A můžu vám ještě něco vyprávět o rubínu, ale samozřejmě všechno závisí na vás, takže pojďme do toho, ať se vám to líbí. Každopádně přívěsek. Samozřejmě přívěsky jsou ten typ klenotu, který vlastně podle mě nosíme kdekoliv. Myslím si, že přívěsek můžeme mít prostě na krku vždycky, když budeme chtít něco hezkého, nebudeme opět zase nějak se chtít přehnaně zdobit a budeme prostě chtít jenom něco elegantního. Takže takhle jsme si to pro vás nachystali a je to tady. My jsme udělali takovou selekci vlastně těchto klenotů, abyste si měli vybrat ze všech, abyste si mohli vybrat ze všech nádherných kousků, co vlastně tak za ten týden se nám tady ukázalo a co vlastně za ten týden se nám tady všechno prostě myhlo. Takže za minulý týden, ne za tenhle. To bychom ještě nestihli, ale krásně se na to můžete mrknout a můžete samozřejmě vybírat ze všech věcí. Ještě tu máme pár rubínových aukcí, ale pak se přesuneme na další drahokam. Takže rubíny tu nebudou vždycky a celou show. To znamená, jestli chcete tento krásný přívěsek, trošku mi připomíná, samozřejmě známe ten safírový prsten princezny Diany, který samozřejmě ona měla jako zásnubní, tak trošku mi připomíná ten styl. Ale samozřejmě ten styl to úplně není a je trošičku jinačí. Takže jdeme na to, dámy. Krásný přívěsek samozřejmě pro někoho, kdo se nebojí oslnit, kdo miluje oslňovat samozřejmě v své okolí, ať už samozřejmě barvou, krásnými klenoty a čímkoliv. Takže takhle to vypadá. A tenhle na přívěsek můžete mít na svém krku a nemusíte ho sundávat nikdy vlastně, vůbec se nemusíte prostě obávat o něj, je to stříbro. Já svoje věci na krku nesundávám. To by opravdu jsem si netroufla. Ne netroufla, ale mě by nebavilo si jen nandavat a sundávat pořád do kolečka dokola. Takže vlastně tady vidíte, že tenhle přívěsek prostě vám vydrží vždycky všechno a samozřejmě je velice elegantní a můžete ho mít ale i na speciální události. Takže ať už se vás třeba, ať už na vás čeká nějaká akce, víte, co máme tu léto. V létě se vždycky zdobíme mnohem víc, ale jedeme dále, poslední kousek. Podívejte, klidně by se mi hodil, 1, 2, 3 řetízky, náhrdelníky mám na krku a pořád to není málo, ještě tam vždycky mám 4. nebo občas 5. ale jsem si to sundala, než jsem sem šla. Takže toto je naše promo nabídka. Dámy,
Já mám tady pro vás tenhle křížek, který samozřejmě nejen vy si uděláte radost, ale samozřejmě ano, je to takový ten talismánek a hlavně prostě třeba někdy můžou být složité časy. A ve složitých časech, co se říká, že vlastně víra a naděje umírají poslední. Určitě to nebude jen tak. Určitě na tom něco bude, protože samozřejmě důležité je věřit, že všechno dobře dopadne a ono to taky dopadne dobře. Ale prostě pouze ta víra musí samozřejmě být. A s tímto přívěskem víra určitě bude. Takže tady dneska krásný přívěsek v křížovém stylu. A samozřejmě nejenom stylu, ale prostě je to zkrátka a dobře křížek. Takže krásná nabídka, kterou tady vidíte. A můžete to nosit opět na všechny typy nošení, na všechny akce, všechny události a vlastně úplně cokoliv, kamkoliv půjdete, opět takový klenot, který není nějaký přehnaný, takže to můžete mít zkrátka a dobře všude. Všude, kde budete chtít. Takže takto nádherný kousek jsme si tady pro vás přichystali a opět ještě jednou připomenu, že vlastně, když jste s námi s touto promo nabídkou, tak právě u té promo nabídky vždycky vám nabídneme nejlepší deal. Někdy máme i překvapení, uvidíme, třeba se to stane i dnes, ale ještě to není ten čas, takže pojďme se podívat dále. Máme tady prsten a naušnice z rubíny, ale pozor, tady už za chviličku z rubíny končíme. Takže, kdo si přeje dnes takovéhle nádherné klenoty, tak pozor, poslední klenoty dokonce z rubíny. Což je potřeba třeba si rozmyslet. Takovéhle naušničky. Mně se líbí, samozřejmě já mám víc dírek v uchu, takže já osobně bych nosila tyhle naušničky vlastně třeba v druhé dírce. A byl by to takový detail vlastně k těm už naušnicím, co mám. Takže třeba můj tip na nošení, ale samozřejmě jsou elegantní, jsou maličké, nejsou úplně nějaké extra velké, no prostě taková akorátní, klidně na každý den, mají 0,7 karátu a jsou tu tedy dva rubíny a pak tady vidíme samozřejmě ještě prsten, jeden rubín v centru a máme tu krom toho rubínu ještě 6 topazů. Prstýnek, ten má 0,28 karátu. Takže většinou se nám povede ukázat vám, ať už větší, luxusnější klenoty nebo menší, prostě tady zrovna jsou ty trošičku menší, ale vůbec to nevadí. Nemusíme někdy mít přehnané samozřejmě kousky na sobě. A ta květinka je krásná, elegantní a určitě se taky krásně vám bude hodit do vaší sbírky klenotu. Takže, jestli to budete vy, pojďme se podívat, co tady máme za cenu. Nejdříve tedy na prsten. Prsten pouze 7, nebo pouze, to je vlastně docela dobrá zpráva, 588 korun. Takže ať se vám líbí, fantastický prsten, 588 korun, nádhera. Jdeme na to, dámy, teď to tady je, posledních 7 kousků a my máme možnost si to zakoupit. A samozřejmě i naušnice se nám ukáží za chviličku tady v ceně. Cena za naušnice bude podle mě taky pod 1000, ale netroufám si říct, jenom tipuji, počkejme. Takže samozřejmě určitě i se za chviličku nám to tady ukáže. Ale vy zatím volejte o prsten, anebo přemýšlejte, co byste chtěli na promo nabídku. Myslím si, že je možnost samozřejmě rezervovat různé klenoty do konce show a právě když je rezervujete, tak vlastně můžete si to rozmyslet do konce. Můžete si jich rezervovat více, potom samozřejmě uděláte nákup. Prostě úplně jednoduše to takhle chodí. A vy to stihnete. Takže samozřejmě teď pojďte toho využít, dámy. Pozor, pozor. Tady už to začíná být kritické, protože zatím se nám neukázala ta cena, ale já si myslím, že je, já ji možná zkusím si tipnout. Neskusím si ji tipnout, ale já tady mám takové papíry, ze kterých to čtu. Je možné, že to bude 580, uvidíme, ale určitě to nebude přes 600, takže prstýnek tady vidíte v těchto krásných detailech a určitě toho využijte, protože rubíny, vždycky dobrý nápad na to nosit rubíny. A samozřejmě, když se podíváte na všechny možné ženy a různé ty akce, jak jsem říkala, červené koberce a prostě všecičko, tak právě rubíny samozřejmě ty se
krásně hodí ke všemu a byly na spoustě celebrit viděny. Takže stejná cena, zrovna jsem dostala tady zprávu od pana režiséra, že cena je stejná, takže určitě volejte i o tyto nádherné prsteny. Náušnice stejná tedy cena jako prstýnek 588 korun a vidíte to tady všichni. Takže dnes je prostor na to si udělat radost, dnes je prostor mít tyto krásné kousky a nejen, samozřejmě, v této fantastické nabídce. Takže ať už tedy kdokoliv kouká, kdokoliv si přeje udělat radost sobě, ostatnímu. Víte, co je nejlepší? Že vlastně klenoty mají a dělají radost, podle mě. Podle mě určitě. A dělají radost samozřejmě spoustě dam. A už po dlouhá léta, takže mě dělají radost celkově nákupy. Já jsem zrovna režisérovi tady před chvíličkou říkala, že jsem si dneska koupila mikinu. Když jsem čekala samozřejmě na to, než bude tato show, tak prostě moje zkrácení času vždycky se zkrátí, když nakupuji. Takže může se zkrátit i vás. Váš čas, i když vy jste asi doma a nikam nepospícháte, takže třeba něco takového, prostě, když se vám bude líbit, tak máte možnost si s námi zakoupit. Takže takto to vypadá. Ještě se podívejte samozřejmě na to, jak tyto krásné prstínky vypadají i spolu s těmi náušnicemi a můžete si o to zavolat, protože není nic lepšího, než si udělat radost třeba s rubínem. A hlavně, my z rubíny končíme, takže toto už je poslední rubínový klenot, který si dneska ukážeme. Takže jestli někdo vyloženě miluje rubíny a hledá je, tak tady přestaňte hledat. Tady je máme, my jsme je našli za vás a nemusíte nikam chodit daleko. Takže krásná příležitost ještě pro dámy, které třeba si to nestíhali zakoupit. Ale tři, to jde. Ještě tři možnosti. Takže tady už je poslední šance na rubíny a za chviličku se budeme posouvat, takže doporučuji teď tady být a doporučuji si udělat radost. A hlavně, podívejte, myslím přesně, že takovýhle prstýnek můžete mít na ruce každý den. Opět, můžete s ním dělat cokoliv, spát, ale prostě to je takový klenot, když nechceme nějak se přehnaně zdobit, když nechceme samozřejmě nějak přehnaně prostě nad něčím dloubat, hloubat ráno dlouho a prostě si jenom vezmeme tyhle prsten a ty náušnice a třeba zjistíte pak, že to máte na sobě týden a ani jste o tom nevěděli. Takže poslední šance na rubíny, cena je stejná. A kdo zavolá, tak samozřejmě platí tuhle, jak jsem říkala, běžný tarif, takže vůbec se nemusíte obávat ničeho, jako kdybyste prostě zkrátka dobře volali kámošce, sousedovi, komukoliv, vedle do baráku. Ale pozor, jedeme dále, takže gratuluji každému, jedna šance tady zůstává, to znamená, že stále můžete volat a my se pojďme podívat na tu promo nabídku, která dneska taky se podle mě povedla. My jsme tady pro vás speciálně vybrali klenoty, které si určitě můžete využít na každý den. A to je i tenhle řetízek. Takže vy už vidíte na tom mém krku, jak tam září to srdíčko. To je přesně to, co jsem vám říkala, že vlastně mám na krku pořád. Takže krásný křížek. Symbolika samozřejmě obrovská. A můžeme samozřejmě být věřící, ale nemusíme, protože to opravdu není ten aspekt k tomu, aby jsme si mohli koupit tenhle kříž, takže to se nebojte. Každopádně máme ho tady a za chviličku přijde, ale. Přichází favorit. Třeba to ještě tady nikdo z vás nezná a neví, ale existuje drahokam, který se objevil vlastně poměrně nedávno, 1968 byl uveden na trh, objevil se roku 1967 vlastně omylem a jmenuje se Tanzanit. A já nevím, jestli jste o Tanzanitu už slyšeli, ale Tanzanit je neskutečný drahokam, který právě nejenom, že tam krystalizoval miliardy let pod zemským povrchem, těží se na jediném místě na světě, což je v Tanzánii a už je skoro vytěžen. A vlastně, když se objevil, tak se tam u toho zrodu nachomítla firma Tiffany, dokonce ředitel společnosti Tiffany Harry Plato dal Tanzanitu jméno, původně to měl být modrý zoist a právě vlastně spoustu Tanzanitu, po tom, co se odhalily ty doly,
bylo odcizených. Takže spoustu pytláků nabíhalo do těch dolů a samozřejmě právě spoustu jich ukradli. Ale o tom vlastně nejde. Ona prostě jenom nějaké určité množství těch tanzanitů tam vykrystalizovala. Takže promo nabídka přijde za chvilku, ale já už jsem se rozpovídala o tom, co tady mám na mé ruce a co je další věc. Takže spoustu jich byla odcizena. Největší vytěženy. Třeba bývalý ředitel společnosti Apple, Michael Scott, má ve své sbírce

Největší tanzanitový diadem, což je korunka. A proč asi? No protože je to investice. A takže Tanzanit se najednou mrknutím oka z roku 1968 stal absolutně investičním drahokamem. A samozřejmě dobře, tady úplně nějaká extra investice to není, ale vlastně prostě spekuluje se, že se může těžit třeba ještě 5 let, 10 maximálně. A mluvím o tom proč. Mluvím o tom z toho důvodu, že tyto tanzanity jsou vlastně ještě samozřejmě z kolekce, která nám došla a my pokaže, když má přijít ta kolekce, tak se vlastně obáváme, jestli vůbec ještě přijdou. A prostě se vytěží zkrátka a dobře za chvilku, takže teď je možnost třeba si zakoupit nějaký tanzanit a mít ho doma. Až se vytěží, tak cena jenom poroste. Samozřejmě ano, u takovýhle klenotů vzroste lehce, ne, že se z něj stane klenot za miliardu dolarů, ale samozřejmě budete mít něco, co už ve světě nebude existovat. Takže to je tanzanit, za mě můj oblíbený drahokam a dokonce i podle Harryho Plátla, ředitela společnosti Tiffany, nejkrásnější objevený drahokam za posledních 2000 let, protože samozřejmě krásnější je maximálně nebo stejně krásný safír, ale úplně jinak se chová. A nahoře vidíte tanzanit třídy AAA. To znamená, že to je největší třída tanzanitu. Tanzanity jsou buď klasické tanzanit, nebo tanzanit třídy A, jedno Ačko, nebo dvě Ačka, a nebo tři Ačka. A to je právě tenhle, který se vykazuje největším pleochroismem. Takže pojďme na to, máme tu nejdřív naušnice, hned se dostanu na karáty a na všechno. Ale prostě, jestli někdo chce něco, co už skoro neexistuje, podle mě skvělá šance. 6899 korun. Ano, není to jeden z nejlevnějších drahokamů, přesně z těch důvodů, které jsem vám tady teď říkala. Takže tanzanit one and only. A ještě třídy AAA. To znamená, že je pleochroický, má nádhernou barvu, která se mění modro, fialovo, dokonce i někde purpurovo do červené. Takže právě to dělá ten pleochroický tanzanit, který pouze je u tohoto nejvyššího Ačka. Takže náušnice 6899, prsten 6659 a opět vám ukážu certifikát. Takže certifikát třeba například tady u naušnic. Jo, naušnic nám přišlo 5, tady se přečtete všechno. Limitovaná edice, jedny z 5 naušnic, máme tu troje a vidíte tanzany třídy AAA z Tanzánie velikosti 5 a zbytek topazu. Topazu tu je, 104. Takže 104 topazů, do toho dva tanzanity, 2,07 karátů celkem. A opravdu, takovéhle naušnice jsou perfektní. Nejen pro vás na speciální události, ale samozřejmě taky na nějakou prostě klasickou klidně třeba večeři slavnostní. Prostě budete mít narozeniny, svátek, chcete se oblíct, berete si třeba tanzanity. A nebo chcete vlastnit něco, co nebude existovat. Můžete se na to podívat a doptat se někde, nebo samozřejmě zkusit si to i vygooglovat, ale to jsou fakta. Každopádně prsten tu máme taky tanzany třídy AAA certifikovaný. No a na tom certifikátu prostě vidíte všechno, co to je za typ klenotu. Teď koukám tady na ten uprstínku, takže prsten s tanzanitem třídy AAA s bílými topazy. Máme tu vlastně, kolik má milimetrů ten prstínek, jaká je karátová hmotnost 1,4 karátu u prstenu. Kolik tu máme gramů stříbra? 2,96 gramů. Jaké drahokamy to obsahuje? Kolik jich bylo vyrobeno? Kód, pod kterým se to prodává? Vlastně, kolik to váží? A úplně všechno. Takže to je vlastně taková přidaná hodnota, ten certifikát. A zrovna u tanzanitů této třídy právě ten certifikát je nutný, no, aby se vědělo, že to je právě ta třída. Každopádně máme tady jedinou aukci s tímto drahokamem, s tímto tanzanitem třídy AAA a vlastně tyto čtvercové briliantové výbrusy, což se mi moc líbí, není to úplně něco okázalého, ale stejně to udělá parádu. Když si k naušnicím třeba uděláte nějaký drdol nebo culík nebo vyčesete si vlasy nahoru, vezmete si nějaké šaty a vezmete si samozřejmě klidně, nevím, tílko, halenku, cokoliv, prostě sako a jakýkoliv typ outfitu, právě trošku společenštější, tak klidně se vám to bude hodit, ale nechci prostě říkat tepláky, ale klidně i tepláky a k tomu tohle. Prostě takhle já miluju tyhle kontrasty. Třeba Lady D, princezna Diana, nosila ty biker shorts, ty šortky, které prostě jsou takové ty na kolo a k tomu měla ty safírové klenoty. Takže za mě prostě vždycky si můžete pohrát s tím, jak to nosíte a můžete to krásně tady dneska si zakoupit. A ještě jedna důležitá věc. Máme garanci na každý produkt.
30 dní na vrácení peněz. To znamená, neměla bych to říkat, ale kdybyste chtěli si to vzít třeba na nějakou akci, tak si to můžete vzít a pak to vrátíte, ale nic se s tím nesmí stát, samozřejmě. Takže, anebo prostě cokoliv se stane, nechcete ty klenoty, vrátíte je, prostě třeba se vám nebudou líbit, já nevím. A prostě ta možnost tady je. Takže to jsem vám ještě chtěla říct, ale zbývají tady jedny jediné náušnice, které tady vidíte. A ty jsou tady teď za tuhle neuvěřitelnou částku a to je 6899 korun. Takže to jde. To se povedlo. Co myslíte? Já si myslím, že určitě, takže vy toho teď využijte. Ceny jsou fantastické. Takže tady je to v tuto chvíli pomalu vlastně všechno na Tanzanity. Jo. To je problém, protože Tanzanit nejen vypadá takhle nádherně modře, ale prostě toto je jediný kousek, který jsme si tady z Tanzanitové nabídky přinesli na ušnice a prsten. A prsten, ten je taky nádherný. A záleží prostě na vás, jestli preferujete prstínky nebo naušnice. Jak jsem říkala, já mě se prosím neptejte, protože já jsem tak nerozhodný člověk. Nevím, prostě dobře, ale kdybych se měla rozhodnout a někdo mi tlačil kudlu na záda, tak bych řekla naušnice. Ale líbí se mi i ten prstínek, takže je to opravdu těžké. Je to opravdu těžké, protože prostě mně se líbí fakt oboje. A vy si to získejte, teď to tady máme, teď je ten možnost, teď je ten čas. Tanzany. Dokonce se stal i vlastně drahokam pro lidi narozené v prosinci, protože existuje oficiální listina drahokamu. To není nic, co tady teď si vymýšlím, nebo to není nic ezoterického, prostě to tak je, podívejte se klidně opět na internet. Ale někdo samozřejmě věří v léčivou sílu drahokamu, takže drahokamy můžou léčit podle legend? Ano. Ale my tu máme jednu jedinou poslední šanci. Podívejte, krásně se vám budou hodit na ucho. Gratuluji každému, pojďme se podívat dále na ten náš křížek. Stříbro, stříbro, stříbro, stříbro, to je ono. A vlastně stříbro, aby vytvořil se takovýhle křížek, tak se odlévá. A jak jsem říkala, tak to stříbro má ten punc 925, takže... Jo, ano. Takže samozřejmě 925/1000 právě znamená ten punc a tady to je přichystáno. Takže dámy, dnes možnosti na to si udělat radost jsou obrovské, takže jestli si to někdo přeje, samozřejmě bude tady za chviličku takovýhle kousek mít a určitě je to hezké. Je to vlastně prostě takový typ klenotů, který nejen nám může ukazovat tu víru, ale víte co, třeba když někam cestujete, nebo když nepracujete v Čechách, třeba jako já, tak samozřejmě právě když někomu dáte ten křížek, třeba babičce, dědečkovi, mamince, tak oni ho budou mít jako vzpomínku na vás. A kdykoliv se podívají do zrcadla, tak si na vás povedou. Takže to je taky takový hezký, krásný tip na dárek, na rozdíl od těch květin, které usnou tím neháním květiny, samozřejmě to vůbec, kytky, křížek a máte vystaráno, krásný dárek. Pojďme se podívat na další drahokam. Nazývá se mystický topaz. Jak už jsme viděli, většina našich klenotů obsahuje topazy vždycky, které ohraničují, až z toho tady přijdu ohlas, pozor, ohraničují právě samozřejmě ty ostatní drahokamy, jo? Což vidíme tady. Tohle okolo jsou topazy, ale tohle je taky topaz a nazývá se mystický, mystický zelený, a to není topaz, ale křemen. Ale každopádně, ať už topaz nebo křemen, to na tom je taková folie, která samozřejmě se používá běžně ve šperkařství, takže tohle není naturální barva. Naturální je ten drahokam, který je potažený tou folií. A máme tu nejen přívěsek, ale máme tu i prsten. Wow, takže prsten 3,52 karátu. K tomu 4,84 gramů stříbra a podívejte, co ten mystický křemen dělá. Takže to je ono. Podívejte na to, dámy a pánové, dneska to tady máme. A samozřejmě je to tady. A samozřejmě dneska vy to tu máme možnost mít. Takže pojďme do toho. Tenhle ten prsten je i docela zajímavý právě tím, že má tady toho hadíka.

Takže on, vidíte, samozřejmě hady, hadíci a různé prostě tady ty zvířata třeba používá značka Bulgari ve svých klenotech, snad to říct můžu, ale prostě to tak je. Samozřejmě se vůbec nesrovnáváme s touhle značkou, ale právě takovéhle zajímavosti. Každopádně pojďme se podívat na cenu 1,3 karátů za tento fantastický a úžasný prsten. Ne, jo, ano, přívěsek. Za přívěsek, pardon. 1239 korun. A ten prsten, protože tady není fyzicky u nás ve studiu, je někde na cestě, nevím, kde je. Někde se zatoulal. Tak tady ho vidíme z videa, 2190 korun. Takže hadí prsten s obrovským mystickým křemenem, ne topazem, je tady pro vás. A stejně přívěsek. A právě ono, vlastně když se podíváte na ty barvy, tak to vykazuje krásné barevné rozmezí. Já vám to ukážu takhle, jo, abyste to viděli. Abyste viděli ty barvičky, která je zelená, modrá, fialová a vlastně takhle krásně všechny ty barvy, plné duhy se nám ukazují u toho přívěsku. A takhle působí takovým tmavým dojmem, ale on opravdu, když ho máte na slunci, tak vidíte všechny barvy duhy. Zelenou, modrou, žlutou, oranžovou, fialovou, růžovou, všechno. A máme tu tedy tento křemen. Mystický, což přesně, jak jsme už si vysvětlili, víme, co je. A okolo toho topazy klasické 10, takže nám dává 1,3 karátů a nádhera. Takže podívejte na tu krásnou barvičku. Pojďme se podívat i na ten prstýnek, který mě osobně se tady moc líbí. Myslím si, že ten je velmi speciální. Já mám ráda, když je něco takové trošičku obzvlášněné, takové obspeciálněné, a to je přesně tou hlavičkou s tím hadíkem. A ta hlavička má v sobě spinel, černý spinel. Černý spinel je zajímavý druh klenotu, samozřejmě je velmi elegantní a vlastně má tuhle nádhernou černou barvu. A hlavně prostě vypadá velmi, velmi zajímavě. Takže černý spinel, nádherný drahokam s nejúžasnější barvou. A máme tady tenhle prstýnek stále pro vás, takže kdo pak si ho přeje, krásných 2190 korun a nebo přívěsek. Úplně jednoduše se nám to tu ukázalo, podívejte na to, nádhera. Takže mně se to líbí moc. Doufám, že vám taky. Doufám, že vy tady máte radost z toho, co tady vidíte. Protože úplně jednoduše, samozřejmě, prostě zavolejte, objednejte si, úplně jednoduše to máte tady přichystáno. Jak jsem říkala, telefonní číslo je na obraze a úplně jednoduše prostě to vy si zakoupíte. Krása a elegance každým coulem. Takže může to být přesně dneska vaše, což je super vědět, takže pojďme do toho. Teď to tady je a teď je čas být s námi. Takže jdeme na to, dámy a pánové, stále krásná nabídka a stále tady to vy určitě stihnete. Takže jdeme do toho, ať se vám to líbí, ať se vám dělá samozřejmě krásná dneska, krásná tedy nabídka, no tedy ať se vám líbí. Prostě, zkrátka dobře, jsem se do toho zamotala, pojďme do toho. Přívěsek, takový, působí na mě, takový dojmem jako mandala. Mandala samozřejmě, ať už štěstí, zdraví, hojnosti, prostě čehokoliv, tak na mě působí. A pozor, jeden jediný poslední, jeden prstínek taky zůstává, stále můžete volat, ať už o přívěsek, tak samozřejmě o ten prstínek, já gratuluji. A pojďme se podívat dále. Čeká tady na nás tato naše promo nabídka, krásný křížek, samozřejmě ze stříbra. Dobře, já už jsem si říkala, že vlastně nemám ten můj, nemám vlastně to, co se mi nějak extrémně líbí, ale zjistila jsem, že to bude asi nejspíš právě stříbro. Ne, je to určitě stříbro, protože já prostě zlato, samozřejmě mám nějaké zlaté věci, ale moc se nenosím. Spíš právě midasové, a nebo pozlacené, ale prostě třeba něco také se vám bude líbit vlastně z pozlaceného a budete spíše stříbrný člověk. Ale většinou se říká, že to je i podle tónu kůže. Takže záleží, ale myslím si, že to samozřejmě můžeme nosit prostě to, co se nám líbí, ať už někdo nám říká, že bychom měli nosit to nebo to. Takže stříbrný křížek je tady pro vás dneska přichystán a samozřejmě vy se na něj všichni dostanete, ale musíme si počkat. Ještě ten čas není. Krásný křížek. Takže
bude tady pro vás nachystán, ale my tu máme už pouze a jenom jeden klenot. A ukážeme si ho právě za chviličku a to je poslední přívěsek s tímto mistrem.

0: Mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba, která nabije i notebook nebo Bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Way to get the whole card in.
3: Welcome.
7: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
7: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
12: Liboté, proč jsou na matech citrony?
11: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
13: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
8: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
20: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
19: O co jde?
20: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí

0: funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Karlova koruna, Petrova bohuna.
3: Dobrý, můžem dál.
2: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
4: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.

0: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
1: ASKO Nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
4: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravát.
0: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
13: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
14: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
15: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor. Můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
16: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
8: Oh.
15: Oh.
8: Oh, moment.
15: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Tak, co je s tím grillem?
3: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
3: A fakt, že jo?
4: Kdo to byl?

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přičel rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na Klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Tak, co je s tím grillem?
12: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
11: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
12: A fakt, že jo?
13: Kdo to byl?

0: 꺼내주니. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Partnersbanka. Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
6: Pustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách ASKO Nábytek a na e-shopu.
10: ASKO Nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Exceed. Okouzlí vás prémiovým designem,

0: i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Centropol pořád drží ceny energie.

0: Acabou,
1: většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
2: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
3: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
8: Pusti.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
12: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Někdy vás potrá...

0: trápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Moment.
6: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obej mi život.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujeme.
9: To je dopravář.
11: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
16: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
17: Yes!
16: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
18: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
8: Oh.
11: Oh.
8: Oh, moment. Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová.
14: Jsem Omoda 7.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
20: Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tak, co je s tím grillem?
2: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
1: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
2: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?

0: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: To je hodně nábytku.
4: Slevy!
3: Třeba ty.
4: Na ložnice.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Skladem!
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Oh.
6: Oh. Oh, moment.
5: Oh, konečně.
7: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
9: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

0: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
7: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
7: Jo, grill.
8: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
11: Pěkný kolo, to bych brala.
12: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
13: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
11: A fakt, že jo?
12: A ty jsi?
13: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
17: Pusti.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.